0: Kónc tydźenja wšako swjećachmy swjatki a haj prawy swjatk je za někotrych młodostnich tež popowy hudźbny festiwal Sputnik Spring Break, kotryž wšako so sewjernje Lipska wotmije, a to stajnje k swjatkam. A na runje tutym festiwalu bě tež młodźinska redakcja Radia Zadkule. A oni su tam, no haj, serbskich młodostnich interviewali, tež meje mjetanje woswjećili, wotem potom dźensa rano bě usuwanja hišće wjac, ale su tež za kulisy raz poladali. Na Sputnik Spring Break wšako je tež tak, kajšu že druže na festivalach, nimaš jene vulke jevišče, ale tež jacere małe a podlanske. Na takich podlanskich jevišćach Sputnik Spring Break Festivala je tež hižo před tysacami piskał Daniel Matka jako DJ Madstep. A so na takich jevišćach, šo bíži kež dżurbi, to je vězo masa ludzi trebna. Za kulisami wónoho festivala bě tež Serb podla. Aleksandra Kral ze Smičkec to je, wónje Tuskere znato jako DJ Alex, ale za njeho nestiješe hučba v središću, ale prava svica, so bychu hučba a vomljuce hišće lepe skutkovali.
1: Musa ju postaramo da kretro ti svicu, za vune i višo, a jeli do te komšnore sami žalno tehnikova sobu nešili se pa tricu, kon mu tak nekretro ti staramo to ta svica, di je pravku komiku ta tresu cviči.
0: A jeli maja wumiocu sami technikare za svicu, potom stija woni him po boku, a šo dokua wokuo organizuja svicuvi technikario kajš Aleksandra Kral. Wun by tiši žo naušich možnych jevišćach sveta popuču, a je tam tuž to doživiu.
1: Ja sam smil, že so šak sa mnou budeš, kde no turnéu, co bylo rád, byl za mě jako sjava, ja ho byl veselačinu, a uak, ty mě tebe tu a ukraju vokuču popuču, a jsem v Austrijske, to je spýtal pôjl mu oporúču. Aj to by ja vás myšlil, dokud šun dobo sám pojdej je spruvač, to aj nie je tak klopovo.
0: No, to nie je tak dere klopovo, so s tým spývom Dietora Bohlena, tak s najmenša praje svetcovi technika Aleksandra Kral. Dopak vězo za njeho tiež ríka, když je tak husto popuču, so dobi veľa noce dživač a to tiež vězo konc tydženia. Tohle to jenož ještě dusa dus činí, šako na něho doma tyž svojba a popravný dživo čaká. Když nima ničo z hůčbu a partijemi činič, ale skýry s mašinami za ratostvo. To je potom taký partivěčo, najskýry tyž vítaná odměna.

přesać mjeńšinu, do sedmich je a tu mam za was naše pokiwy. Dźěći Krabatoweje zakładneje šule Skunowa dewotuje dźensa w Kulowcu program wokół meje. Štož chce dźěćinu podpěrać a se to wobladać? Dźensa 10 do 11 při meji w Kulowcu je štart. Dalši pokiv za kulony dom hišče mam. Sakska krajna centrala za politiske kubwanje ta přeprošuje na přednošk pod hesłom Doba desinformacije. Kak algoritmy, KI a kampanje politiske mobilizowanje zmienia. Dženca večo sedmich w Jakubecovym wustawie w Kulowie. Rentnario dženca za so škotuja. Popudnje dwiema i nesvačidle w tamnišim hostčencu. W Wojerecach skadzuje so dźensa mieszczanska rada, a to po południu pieczych na żurli nowej radnicy. Radziczelio wuradzuje dźensa też w Maleszewcach, a to wieczo sedmich w towarstwowym domie. W Wazu tam możecie jutce kreda rycz. Vaša pomocna živka je jucemjes po podnju cjoh a večo šestčih ve Vazovski vši šuli prašana. A juce, skađuje so Budeska mješčanska rada, zjavna posjeđenja zaji so juce po podnju pečih, a to na radnijski žoli na Lutsko-Nilavski. Tak daleko k našim pokivam a jeden jeszcze mam za ušetkých lubovariov filmu. Dženca zají so filmový festival Nysa. Tožto filmu môžete si tu už v biehu týdženia na najšelakorejších miestnach vobľadač. Piatk potom zmija tiež serbský témový večok a to budeským kamientnym domie. Dalšie informácie namakáče na internetnej strone filmového festivala Nysa.

0: A witajcie we k nam, so moli tež konstadženja rec pravemu promi tu Budyšinje. Pjatk a sobotu bě Budyšinje menujcy promi popuču. Okej, dobimy přidać, to su jenoš insiderojo wiedzieli, Mateo.
1: Mario Testino, on je fotograf a poprom znate za to, zo fotografuje a fotografuješe sveta znatych ludzi. Kate Moss napřikład, abo tež Lady Diana, a je wiele hižo za magazina Vogue, abo tež Vanity Fair fotografoval. Niekotre firmy pak z nim nakwilnie dživali nesu, dokiž je so jemu wumetovalo zneužívanie tobie tenve času MeToo hibania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho jako najwuznamnišeho načasného fotografa.
1: Aj v zajšich letach pak je hušišo raz šelake tež narodne drasty z svojho sveta pred kamerou měl a případně je tež na sebu přišo, vun je sam zazunil v budyskej serbskej kulturnej informaciji.
0: A pozdišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šuting hornjo, srečno a delno serbskih drastu.
1: A to šo bje pjatka sobotu a to tajnje v serbskim ludovim ansamblu, njetko so futavuja, zotiruja a de buđa so potom vozevič, to nje može Mario Testinu hišće rec.
0: Dešpak tak daleko buđe, prajme vam to.

0: gosćenjo po celinu jednatku přećiło Worklečanam. Małe finale wo ceće miestno rozsudźech urożenčenjo po celinu jednatku z C2 přećiło Sušečanam. Turnier čera w Beskecach dobeše so dwojce přetonyć, dokiž běštaj so rajary z Rožanta a Noje Veski z Raniwoj, mimo Vukovanskiju auto dobeše so tež helikopter zasadić. Ale wobe ma rajarom pak džeso derje. A to one wiechu naše powieście, kiž namakače na naše internetowej strony runy takéž w našej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Žive slebro pokaza mjesto v Budešinje 18 stopňov, pohorni v Užice, poprom šužom sam snupada, modre nebio, tak dženca tež ostane, slunca došč zmejeme a žive slebro te zaleze na temperaturu mjest 27 a 31 stopnimi.
2: Všetko poriadku na našich pučach a drohách. Přijel vám všim tuž, dobrú jesbu.
1: Serbský rozvoz.

0: RBB. Serbski program.
1: Goruca Wautora, ja se nažijam, až mašo połny gwaszk wede, abo teja plavas. Wiele píšo, devíza Anicka, a wiele mamy teke prijet gžinca w serbskim programie. Ojo, Gregor Klim, witešo. Svědky jsou jadný věrašk ve cerkvinném kalendáři a serské svědky jsou svěšili nám šarje cora ve Tureju a ve tam máme šake zašiště pedla. Venaja byla živá šarka, spisová šelka a já měla přešo nešetný živěnský běk. Před kundu 60 let jo se narožila Luisa Hoffmanová z Jančovic a z ní se žinca zabijeme. My se zabijeme také se s našem svojským programom wird RBB, žinca viaco bužo predne raz nowe pözne povišťowy format on air a pšašam jogo moderatora Kristina Matija lec vižeme ve pözne televizii s našnen do teke serske teme. Jo, vaci mam teke pokazku, išči so vás na serske blidoviče, tam žo ten raz vo specete naše je serske rece a muziku mam za vás nalednu muziku, jo, mam išči nališe, to skoro južo zabitňame pšita takich temperaturach nicka. To a wiece Zinca, reden ja Stapedler.

Naše saske ludowe spiwega obspiwaju přirodu a teke ten cały, to całe lito, lec zima, naleše, lešajski cas, abo teke na zima. A se vjenjen toga naleše, se bliže, chvališ Boga, vedro bude zase šobleše, chapja kviš a teke přiroda, rozkvišo a teke težki přidu zase sled, kto naše je rednije vůžeske krajine.

A gaž ja njen to slědk myslím, abo gaž ja se obmyslím, co v našich ludowych spiwach tak nekak se obspiwa, mě net domyslí přižo Jaskolická, Švigalická, že máš svoje gniezdko. A to je taky rědne, mivé, kšasne ludowy spiw, ten, co mě už za čas šule, nauk,